0: Tell any stuff.
1: Seven.
0: Seven. Don't make the girl off, Scott. That's a while, I'm just after my marriage, like, not knowing about my daughter, where I to my daughter. I looked at them, I come out of them, said sick and stuff. No, you're making them. I stick with them stuff. Why you seems I do them, I can't make them just like a show. I stick with them stuff, said, where you're working, stay alive. I seen how myself scraps me, mother looks for love.
1: And in New Year? And in New?
0: The normal way it's looked.
1: Oh.
0: The normal way it's
1: looked. And cows,
0: in the morning, it's called Commissioner's Coin to my cousin and Cotty.
1: Okay.
0: Oh, my nookie. And the Katie Nelson, she's a mouse. She could be killed to stand now, if stands with the column schooner. She stand now, if stands with. Only she has eyes to the Lord for all the schooner families. The column stuff, the demon now. They are not a man at them. You could say nothing when I don't. Unless it's a more from her. She could do the bitch at the mark. She could shoot at the mark. That's not down. She saw. Was a scared, the fact I know scream died. There's quiet day. And I could take miles to soft. No, no, miles to soft. No, no, miles to soft. Don't see culture slim. They are colour and the chemist, the man, the mouth, the seed, down. Oh, the man now, the man now, the cook fish to me, the same lies down. Oh, the nappies, style them. Stalton. All sequel shoot, boy. Snutana at the school. They are quiet, did. We cannot put the snum to them, she is smacky at the lights, last see at the hospital. That's nám to tým, že si to osnemotal. Až aj na vyloče cajč tým a lávku. Až nám to tým, že si není to. Že lepšie máš stoličanty. Pelamín. Pelamín. Těch kustinok i zášte tadyž. Ty si to pamatit, tak ty kupuč. No co jsme nemocit tak? Šišli jste mu kdo na moře, kdo chvál. Že šišli jste mu. A já tak mu kod chodil, když si se od taky chodku nemu dal zkaz a na út. A na kud tak kochy sám chci tát. Machtu mulem zeichten. Nem pimota polát, že tam ten kutřík tak slanežit kutřím tak. Ty a sucháste, ty noky zášte, ty kutřím tak. Slaškuj, tak ty ty kutřím tak. A sucháste, noky zášte, ty smalky, ty konát. Půjďte ten kutřím Ustem, uskostem, kvál. Až kvace si to pitič, že týlšep, letě si týlšep. Ule šinosec, že si týlšel to. Kdybok to chtěl kvace si to tahut, jo, už má. A zajím jsem tým, že to snít. A jiná to. Že máš ty chvíli, že tak kutulím se ptáš, ty tě si týl se, ty chutáli, že to přesáno, že to si to všechno pojďte, vidí, že nejpíš, ty tě nokoj, ty pastaj, že ty šlut, ty kutulím se ptáš, ty děláme to, že jsem tým kutit takový. U kutit je, ty kone, ty tým, že ty kutstaj, ty noky zášte tady. Už kalt, co tvá, zase zkusím se lesem chodout. Už kalt, zkusím noky zášte tady. A zase chod, chvajšovat. A kvok, zase chvajšovat, chvajšovat, chvajšovat. Je kutí, že kust, kustav ptomc, lopám kupocit ten tak, kustem tvo a lucným, že tam zajdit, že tam tvo jinnit, je jajšel dál. Že teď si, kde se chodste snaž, chod, a kutit to konce, a to lajdit, když se zaskrát. Ach, meine Mutter hat das Kreuz. Man muss es auch zu tun. Das ist
2: Here he goes again.
3: Oh.
2: They're lifting him up, get him a little bit closer to the basket.
3: I want
2: now.
3: To get him another basket.
2: Oh, he wants
3: here.
2: To do it on his own.
3: Oh, and I give him one more chance.
4: 91.1 FM, New Hulk Radio.